Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

po cestičke v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží tvojich očí

0: Detské rádio aj v Žiline. Na 98,7. Detské rádio.
1: Vítame vás na olympijských hrách duživých aj neduživých športovcov. Prvá cena, dužina teplo.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka.

utekala, zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem.

0: My sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká. Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: si ste tie oceknuté šarkanie hlavy videli, nie?
1: Lepšie sa im prizrite, pán kráľ, a uvidíte, že ani jedna nemá jazyk.
2: Pravda je, nemá. A kde sú?
1: No, tu sú, v mojej tanistre. No, kto klame?
2: Matej, stoj! Stráže, zadržte ho!
3: Nechajte ma!
1: Len ho dobre drž, bráček Lev. A teraz povedz pravdu.
0: Priznávam. Všetko priznávam. Princezna neklame. Ani ty neklameš. Nech ma pustí z pazúrov.
2: Povedz svojmu Levovi, nech ho pustí. Stráže, rovno s ním do temnice. Porátam sa s ním a spokojím. Teraz máme iné starosti. Poď, Janko. No poď, poď sem k nám. A vítaj, syn môj.
4: Sadni si ku mne, Janičko.
1: Rád, princezná.
2: A svadba bude ešte dnes.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

začne, ať ho však chceš, tak je ti ho dám. Čo sa tak díváš? To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukur jadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám.

0: buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Noc s detským rádiom.